byla smyslová serenáda S-dur Josefa Suka, tak jak ji hrál orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Jaroslava Krombolce na Pražském jaru roku 1983. A teď se posuneme ještě o několik let zpátky na Pražské jaro roku 1975, kdy orchestr Československého rozhlasu doprovodil významného ruského houslistu Pavla Kogana, a to v Beethovenově houslovém koncertu opus 61 D-dur. Diriguje opět Jaroslav Krombholz, ten je u nás znám jako operní dirigent, ale právě symfonický orchestr Československého rozhlasu mu umožnil realizovat mnoho zajímavých symfonických projektů, včetně doprovodů velmi slavných solistů. Pavel Kogan na Pražském jaru 1975.

Na pražském jaru v roce 1975 vystoupil houslista Pavel Kogan za doprovodu orchestru Československého rozhlasu pod taktovkou Jaroslava Kromholce. Společně provedli právě Beethovenův houslový koncert D-dur opus 61. A přesouváme se na pražské jaro roku 2026, jehož důležitým hostem je Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Simona Rettla. Provedou mimo jiné Brahmsovu symfonii číslo 4 E-moll, kterou Simon Rettl nahrál se svým předchozím významným orchestrem, což jsou Berlínští filharmonikové. Rozloučíme se tedy novodobým snímkem jednoho z nejvýznamnějších dirigentů současnosti právě v Brahmsově čtvrté symfonii. Berlínští filharmonikové a Simon Rettle.

0: Naše setkání s historií a současností Pražského jara uzavřela nahrávka, kterou dirigoval Sir Simon Rattle, exkluzivní host ročníku 2026. Hráli berlínští filharmonikové, konkrétně symfonii číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítejte u poslechu čtyřhodinového vysílání s názvem Od Claudia k Ludwigovi, věnovaného hudbě od pozdní renesance k ranému romantismu. Nahrávkami souborů věnujících se historicky poučené interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky vás na stanici D-dur provede a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. V úvodu nahlédneme krátce ještě do doby před Monteverdim. Jedním z jeho předchůdců byl ve Francii Clément Jeanneken, který žil v letech 1485 až 1558. Působil ve službách biskupa v Bordeaux, později se usadil v Paříži. Jeanneken proslul jako skladatel šansonů motet i mší. Poslechneme si jeho mši, v které zhudebnil pět částí mešního ordinária a využil přitom melodii vlastního slavného šansonu La Bataille, bitva. Jeanneckenova Messe La Bataille pro mužské hlasy a instrumentální doprovod byla poprvé publikována v roce 1532. Zpívá ensemble Clément Jeanneken, hraje kornetový soubor Le Sacoboutier de Toulouse, řídí Dominique Wyss.

Na stanici D-dur dozněla Messe La Bataille, jejímž autorem je francouzský renesanční skladatel Clément Jeannequin. Slyšeli jsme nahrávku souboru Ensemble Clément Jeannequin à la Sacoboutillère de Toulouse pod vedením Dominika Visse.

Milí posluchači, přijměte nyní pozvání do Londýna 18. století, kam se vypravíme prostřednictvím hudby Georga Friedricha Händla. Když se anglický král Jiří I. nalodil na loď, aby se projel po Temži, nebylo to pro jeho vlastní potěšení. Měl státní hosty, které chtěl pobavit a ohromit. Proto se za jeho bárkou pohyboval orchestr, který svými tóny potěšil hosty. Vodní hudbu, kterou budeme za okamžik poslouchat, složil Georg Friedrich Händel speciálně právě pro tuto příležitost. Rozdělil ji do tří svit, které se všechny hrály na Temži v roce 1717. První svita možná již o dva roky dříve. Vodní hudba vyniká zejména svou rozmanitostí. Händlovi se podařilo spojit tradici francouzské taneční hudby s italským koncertním stylem i taneční hudbu své nové vlasti Anglie. Nejprve tedy zazní svita číslo 1 F-dur, která má 11 částí. Hraje The Academy of Ancient Music, řídí Christopher Hogwood.

0: Sopranistka Emma Kirby a lutnista Anthony Rooley přednesli 12 písní ve stylu Lady Music od anglických renesančních skladatelů z doby vlády Alžběty I.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, vysíláním s názvem Od Claudia k Ludvigovi vás provází Robert Škarda. Nyní nás na stanici D-dur čeká italská barokní hudba. Pro následující minuty je připravena nahrávka skladby od představitele neapolské operní školy Francesca Mancinio. Mancini, kromě toho, že je autorem mnoha oper pro potřeby neapolského divadla, psal také oratoria, kantáty a instrumentální hudbu. Součástí koncertního repertoáru jsou dodnes jeho flétnové sonáty a koncerty. Repertoáru pro zobcovou flétnu se věnuje flétnista a dirigent Michael Schneider se svým souborem Kapela Akademika Frankfurt. Schneider je ve svém oboru považován za jednoho z mála zastánců zvukového ideálu nazývaného flauto dolce. Společně s Kapelou Akademikou vydali řadu nahrávek s německými a italskými barokními koncerty. V jejich podání si od Francesca Manciniho poslechneme čtyřvětý koncert G-moll pro altovou zobcovou flétnu, dvoje housle, violu a basso continuo.

Koncert G-moll pro altovou zobcovou flétnu, dvoje housle, violu a basso continuo od Francesca Mancínyho. Hráli Michael Schneider a kapela Akademika Frankfurt.

Milí posluchači, i nadále zůstaneme u barokní hudby a dáme prostor tvorbě Johanna Sebastiana Bacha. Následující minuty naplní jeho světská kantáta Angenémes Widerau z roku 1737. V tomto roce Bach jako kantor u svatého Tomáše a městský hudební ředitel v Lipsku vyhověl žádosti saského rady Johanna Christiana von Hennikeho na zkomponování světské slavnostní kantáty. Účelem bylo oslavit Hennikeho nové panství Widerau u Lipska, které právě zdědil. Na hradě ve Widerau se slavnost konala 28. září 1737 a Bach k provedení kantáty pravděpodobně přizval členy lipského seskupení Collegium Musicum. Bach vytvořil kantátu pro sóla sbor orchestr a basso continuo na text Christiana Friedricha Henriciho. Vystupují v něm čtyři alegorické postavy, které se předhánějí ve chvále a slibech štěstí pro nového pána panství. Postavami jsou osud, štěstěna, čas a také straka říční, odkazující na řeku Elster, česky straka, protékající přes Widerau. Z Bachovy kantáty Angenémes Widerau si poslechneme výběr čtyř částí. Zpívají solisté Le Chantre de Musique Baroque de Versailles, hraje orchestr Café Zimmermann, řídí Gustav Leonhardt.

0: To byl výběr čtyř částí ze světské kantáty Angenäme Sviderau pro sóla, sbor, orchestr a basso continuo od Johanna Sebastiana Bacha. Přednesli je solisté Le Chantre de Musique Baroque de Versailles a orchestr Café Zimmermann. Řídil Gustav Leonhardt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, vysíláním stanice D-dur a jejím speciálním pořadem od Klaudia Kludvigovi vás provází Robert Škarda. Nyní zaměříme pozornost na tvorbu skladatele, trombonisty, varhaníka a také učitele Johanna Rosenmillera, rodáka ze Saské Olešnice nad Halštrovem. Přestože většinu svého tvůrčího života strávil Rosenmiller v Itálii, jeho hudba se těšila velké úctě i v rodném Německu. Stal se osobností, která přispěla k šíření italského barokního stylu na sever od italských hranic. Můžeme říci, že jeho tvorba má svůj význam pro barokní dobu mezi Šicem a Bachem. Sbírka 12 instrumentálních sonát, které nám za okamžik zahraje muzika Fiata, vznikla v roce 1682, 2 roky před skladatelovou smrtí. Sonáty Rosenmiller napsal pro soubor nástrojů po dvojicích. 2 housle, 2 violy, 2 cinky a 2 trombóny. Dále se v obsazení objevuje předchůdce fagotu Dulcián, varhaní pozitiv a basová loutna Kitarone. Hraje soubor muzika Fiata pod vedením Rolanda Wilsona.

Dozněla sbírka 12 sonát pro instrumentální soubor od německého barokního skladatele Johanna Rosenmillera. Na nahrávce z roku 2012 nám je představila Muzika Fiata. Tímto snímkem končí dnešní vydání speciálního vysílání věnovaného staré hudbě od Claudia k Ludvigovi. Od mikrofonu stanice D-dur se loučí Robert Škarda.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Naše návštěva se věnuje Pražskému jaru a jeho historii. V roce 2026 ho zahajuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my si připomeneme, že tento orchestr odehrál na Pražském jaru 226 koncertů a dokonce po sedmé ho teď zahajuje. My si připomeneme některé dřívější šéfdirigenty, zejména Jaroslava Kromholce, a pak také slavné dirigenty nebo solisty. V tomto případě to bude Claudio Abbado, Artur Rubinstein a Natalia Gutman. Začneme nahrávkou Mé vlasti, kterou natočil šéfdirigent Symfonického orchestru Československého rozhlasu Jaroslav Kromholz, který byl ovšem především operním dirigentem. Rozhlasový orchestr mu ale umožnil uvést některé významné symfonické projekty a také nahrát Smetanovou Mou vlast. S Jaroslavem Kromholcem a Symfonickým orchestrem Československého rozhlasu si teď poslechneme dvě části z Mé vlasti Bedřicha Smetany, Šárku a Z českých luhů a hájů.

Dozněly symfonické básně Šárka a Z českých luhů a hájů v podání Symfonického orchestru Československého rozhlasu, který řídil jeho tehdejší šéfdirigent Jaroslav Kromholz na nahrávce z roku 1973. Jaroslav Kromholz zahajoval Pražské jaro v roce 1976 a tím připomněl 50. výročí založení rozhlasového orchestru. Letos si připomínáme z té výročí. Sahneme ale k některým ještě vzácnějším archivním nahrávkám. Je to například snímek z Pražského jara roku 1966 a jediný snímek, kde rozhlasové symfoniky diriguje Claudio Abbado, legendární dirigent, který se později stal šéfdirigentem milánské Skaly a pak také berlínských filharmoniků. V Praze dirigoval 25. května roku 1966 kantátu Il canto sospeso soudobého autora Luigiho Nona. Solisty byli Dorothy Dorow, Vlasta Linhartová a Herbert Hunt a spoluúčinkoval také pěvecký sbor Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídil tehdy velmi mladý Claudio Abbado. Před námi je tedy kantáta pro tři solové hlasy sbor a orchestr Luigiho Nona Il canto sospeso.

Dozněla kantáta pro tři solové hlasy sbor a orchestr Il canto sospeso Luigiho Nona. Je to unikátní rozhlasový snímek, na kterém v roce 1966 diriguje Claudio Abbado rozhlasové symfoniky a také Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze a tři solisty Doroty Dorou, Vlasta Linhartová a Herbert Hunt. A pokračujeme další archivní nahrávkou z historie Pražského jara. Tentokrát uslyšíme Symfonický orchestr Československého rozhlasu, jak doprovází solistku Natálii Gutmann. Významná ruská violončelistka se stala vítězkou soutěže Pražského jara a opakovaně hostovala také v Praze na dalších ročnících. V jejím podání uslyšíme violončelový koncert A-moll Roberta Schumana pod taktovkou Tadeuše Strugaly.

Dozněl violončelový koncert A-moll Roberta Schumanna, hrála Natália Gutman a Symfonický orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Tadeuše Strugaly. Vrátili jsme se na pražské jaro do 70. let minulého století. A nás teď čeká ještě vzácnější archivní snímek. V roce 1966 navštívil pražské jaro legendární klavírista Arthur Rubinstein. Byl to Američan, ovšem polsko-židovského původu. Celá rodina opustila Polsko už před druhou světovou válkou a sám Rubinstein se vrátil do Prahy skoro po 30 letech. Tehdy už byl skoro osmdesátník a přesto v Praze vyvolal naprosto senzační dojem svým výkonem v Brahmsově klavírním koncertu číslo 2 B-dur. Tehdy ho doprovázel Symfonický orchestr Československého rozhlasu s budoucím šéfdirigentem České filharmonie Václavem Neumannem. A tento jedinečný rozhlasový snímek je teď před námi. Johannes Brahms a čtyřvětý symfonický klavírní koncert číslo 2 B-dur a věčně mladý osmdesátník Arthur Rubinstein. Pražské jaro 1966, 15. května.

Strhující potlesk pro Artura Rubinsteina na pražském jaru 15. května roku 1966. Připomeňme, že Artur Rubinstein byl ročník 1887 a do Prahy přijel tehdy po 30-leté přestávce. Už od počátku 20. století žil nejprve v Paříži, pak v Londýně a později ve Spojených státech, byl ovšem polsko-židovského původu. Doprovázel Symfonický orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Václava Neumanna. A ještě jeden vzácný historický snímek z pražského jara, tentokrát violončelový koncert Josefa Haydna. Ten je zajímavý tím, že jeho solistou bude český violončelista Miloš Sádlo a jedná se pravděpodobně o pražskojarní debut Sira Charlese Makerase, tedy dirigenta, který pocházel z Austrálie a studoval v Praze u Václava Talicha. Byl to velký propagátor české hudby a do Prahy se opakovaně vracel. Poprvé se tu ale objevil právě jako dirigent klasicistního repertoáru. Takže koncert z 19. května roku 1962 Miloš Sádlo a Symfonický orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Charlese Makerase.

To byl violončelový koncert C-dur Josefa Haydna, jako hrál na pražském jaru roku 1962 Miloš Sádlo za doprovodu Symfonického orchestru Československého rozhlasu pod taktovkou Charlese Makerase. To byl poslední historický snímek z pražského jara, který jsme vám nabídli, a teď nás čeká pražské jaro 2026 a někteří výrazní interpreti. Změníme teď žánr a zamíříme ke komorní hudbě. Připomeňme, že v roce 2026 vystupuje na pražském jaru Benevicovo kvarteto, jeden z našich nejvýraznějších komorních souborů. Na programu má Antonína Dvořáka, my ale teď zůstaneme u vídeňského klasicismu a poslechneme si jeden z vrcholných kvartetů France Schuberta, kvartet D-moll s podtitulem Smrt a dívka. Hraje Benevicovo kvarteto.

Dozněl smyčcový kvartet D-moll Smrt a dívka France Schuberta. Hrálo Benevicovo kvarteto na koncertě z roku 2018. Benevicovo kvarteto je jedním z hostů Pražského jara roku 2026 a my si připomínáme právě umělce tohoto ročníku. Na závěrečném koncertě zazní Verdiho Requiem pod taktovkou Daniele Gattiho s několika výraznými pěveckými solisty. My si poslechneme nejprve jednu z nich, bude to lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča, jak naspívala 5 písní na verše Matildy Vezendonkové Richarda Wagnera. Naspívala je s vídeňskými filharmoniky pod taktovkou Christiana Thielemanna. Tak tedy Elina Garanča v písňovém cyklu Richarda Wagnera.

To bylo 5 písní na verše Matildy Vezendonkové Richarda Wagnera, zpívala Elina Garanča z doprovodu vídeňských filharmoniků pod taktovkou Christiana Thielemanna. Elina Garanča vystoupí na pražském jaru na závěrečném koncertě jako jedna ze solistech Verdiho Requiem, které diriguje Daniele Gatti. Bude dirigovat Staatskapelle Dresden, teď ho ale uslyšíme, jak diriguje anglický královský filharmonický orchestr v předehře fantazii Romeo a Julie Petra Iljiče Čajkovského. Tak tedy Daniele Gatti jako dirigent Čajkovského symfonické básně.

0: Dozněla předehra fantazie Romeo a Julie Petra Iljiče Čajkovského. Anglický královský filharmonický orchestr řídil Daniele Gatti. Ten také uzavírá pražské jaro roku 2026. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Když jsem pátrala po okolnostech vzniku opery Zlatý kohoutek od Nikolaje Rimského-Korsakova, byla jsem překvapená, jak podobné příběhy se odehrávají mezi umělci a jejich mecenáši. V tomto případě je to car Mikuláš. Napříč staletími se vlastně nic nezměnilo. Přestože jde o libreto podle Puškinovy pohádky, vzniklo tehdy podezření jakési neblahé souvislosti mezi přebujelým carovým strachem o vlastní bezpečnost a snahou skladatele o parodii této situace. My naštěstí dnes můžeme vychutnávat už jen speciální ruskou invenci a skvělou schopnost instrumentační barevnosti líčení jednotlivých obrázků, tak, jak to uměl jen Rimský-Korsakov. Svitu z opery Zlatý kohoutek přednese symfonický orchestr ze Seattlu pod vedením dirigenta Gerarda Schwarze.

Poslouchali jsme svitu z opery Zlatý kohoutek skladatele Nikolaje Rimského-Korsakova. Symfonický orchestr ze Seattlu řídil Gerard Schwarz. Během 18. století se velice rychle rozvíjela technická úroveň všech hudebních nástrojů, také těch žesťových a zvláště trubky. Na jeho konci už byla trubka schopna chromatického rozsahu ve dvou oktávách. To byl neodolatelný zvuk, ostrý a nosný tón, vhodný do sólových koncertů. Nyní budeme mít možnost posoudit, jestli legendární tón a technika francouzského trumpetisty Maurice Andrého, jehož jméno vládlo tomuto oboru v 70. letech 20. století, je stále tak fascinující. V koncertu pro trubku a orchestr C-dur Josefa Haydna Andrého doprovodí komorní orchestr Ference Lista s dirigentem Frigesem Šándorem. Natáčelo se v Bamberském chrámu v roce 1971. Krásný poslech.

Trumpetista Maurice André spolu s komorním orchestrem Ference Lista přednesl koncert pro trubku a orchestr C-dur Josefa Haydna. Řídil Frigyes Schandor. Klavírní valčíky Antonína Dvořáka mají poměrně zvláštní genezi, i když vlastně vzhledem k době, v níž vznikaly, docela logickou. Dvořák byl totiž požádán, aby sepsal něco tanečního pro ples k výročí Národní besedy. Ostatně jako i jiní vážení skladatelé plesové sezóny v roce 1880 v Praze. Ples pořádal časopis Lumír. Dvořák si udělal skicu, tu si zahrál a sebekriticky uznal, že se do plesu nehodí. Spíš pro koncertní provedení. A tak pro ples stvořil rychle něco jiného. Tak zhruba vypadá vznik cyklu 8 klavírních valčíků 54. díla Antonína Dvořáka. S obrovskou chutí a tanečním švunkem nám je zahraje náš pianista Ivo Kahánek.

Klavírista Ivo Kahánek přednesl Valčíky, 54. dílo Antonína Dvořáka. V roce 1951 se nechal Leonard Bernstein inspirovat četbou Platónova Sympozionu. Napsal pak pětidílný houslový koncert, ale pojal ho formálně jako klasicistní serenádu pro sólový nástroj, doprovázený smyčci, harfou a bicími. V názvech věd pak čteme jména filozofů, kteří spolu vedou dialog. Autor dodává, že se nejedná o doslovné zpracování dialogu, ale je to série sobě podobných výpovědí o chvále lásky a vyjadřuje platonskou formou střídání řečníků na hostinách. Takže každá následující věta rozvíjí prvky věty předcházející. Dílo vyslechneme v podání houslisty Františka Novotného za doprovodu Brněnské filharmonie. Řídí Andrew Mougrelia.

Dozněla serenáda pro housle, smyčcový orchestr, harfu a bicí nástroje od Leonarda Bernsteina. Solistou byl František Novotný, brněnskou filharmonii řídil Andrew Mogrelia. Když se začteme do hudebně historické literatury, abychom zjistili možné inspirační zdroje k napsání tak slavné skladby, jakou je Moře Claude Debussyho, zjistíme, že podnětů je vlastně tolik, že snad ani sám autor by nebyl schopen určit, které z nich to vlastně jsou. Jsme totiž v Paříži roku 1903 a 41-letý Claude o sobě tvrdí, že kdyby nebyl skladatelem, byl by určitě námořníkem. A hlavně byl v té době fascinován Turnerovými obrazy, ve kterých moře vždy hraje hlavní roli. Bez vlivu nejsou ani Wagnerovy hudební obrazy mořských bouří. Je tedy logické, že Debussy měl za to, že teď musí nastoupit on s jeho vlastní obrazivostí a vytvořit dílo, které strhne na sebe pozornost posluchačů. Jeho skladba bude komponována jeho specifickým rukopisem, rozpoznatelným po několika málo taktech. Pohled Angličanů na francouzský impresionismus nám poskytne pojetí londýnského symfonického orchestru, nicméně pod francouzskou taktovkou Françoise Xaviera Rota.

Dozněla skladba nazvaná Moře od skladatele Claude Debussyho. Londýnský symfonický orchestr řídil François Xavier Roth. Česká barokní hudba má své vrcholné jméno v Janu Dismasu Zelenkovi. Tento Čech, jehož vzdělávali praští jezuité, se živil v Drážďanech jako kontrabasista v kapele saského kurfiřta. Velmi brzy si ale vydobil respekt svými kompozicemi. Budeme poslouchat 3 ze 6 lamentací proroka Jeremiáše pro solový hlas s průvodem smyčcového orchestru, 2 hobojů a varhan. Jsou komponovány pro obřady nočního bdění jako takzvané temné hodinky. Uslyšíme bariton Petra Matuška, tenor Vladimíra Doležala a alt Věry Páchové. Na hoboje hrají Ivan Sekvart a Eva Houtková. Na varhany Josef Popelka. Olomoucký komorní orchestr řídí Vítězslav Podrazil.

Dozněly lamentace proroka Jeremiáše od skladatele Jana Dismase Zelenky. Solové party zpívali Petr Matušek, Vladimír Doležal a Věra Páchová. Olomoucký komorní orchestr řídil Vítězslav Podrazil. 13. smyčcový kvartet G-dur Antonína Dvořáka zaznívá z médií i z koncertních síní často. Takže máme možnost posuzovat různé přístupy k jeho partituře od různých ansámblů. Je dobře, že touto cestou je vlastně Dvořákova invence stále mladá. Co se týká atmosféry okolo vzniku díla, ocituji několik autorových vět z dopisu příteli Vihanovi. Co jsem přijel z Ameriky, ani jsem pérem nezahnul. I ten nový kvartet v New Yorku začatý není posud hotov. Jakmile se ale Dvořák znovu nadechl v Čechách, během jednoho měsíce vznikla skladba, jejíž první dvě věty jsou považovány za nejlepší autorovu komorní hudbu. Dnes 13. smyčcový kvartet vyslechneme v podání Vihanova kvarteta. Natáčelo v roce 2014.

Vihanovo smyčcové kvarteto předneslo 13. smyčcový kvartet G-dur Antonína Dvořáka. Symfonie číslo 39 Wolfganga Amadea Mozarta patří mezi poslední tři autorova symfonická díla. Je psána v období jeho velkých životních těžkostí, tělesných i duševních. Měl také starosti finanční. Rodina se musela stěhovat do nevyhovujících prostor. Truchlil po zemřelé dcerce a dokonce i nad samotným Rakouskem se v roce 1788 stahovala mračna. Zaposloucháme-li se pozorně do úvodního tématu této symfonie, uslyšíme skutečnou tíhu osudu, podobnou té, která dopadla v závěru opery Don Giovanni na hříšníka Juana jako trest od Comtura. Symfonii vyslechneme v podání hamburského souboru Resonanz, který řídí Riccardo Minassi. Znějí moderní nástroje, takže nám toto dílo nasvítí zase v novém a velmi dramatickém světle.

0: Ensemble Resonanz z Hamburku přednesl 39. symfonii Wolfganga Amadea Mozarta. Řídil Riccardo Minassi.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Hezké odpoledne, milí posluchači. Vítejte k poslechu stanice Český rozhlas D-dur a jejího nedělního vysílání věnovaného opeře. Prostřednictvím mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia vám dnes nabídneme k poslechu archivní záznam představení opery Amilcare Ponchielliho La Gioconda. Příjemný poslech a působivé hudební zážitky přeje od mikrofonu Dagmar Henžlíková.

0: We're coming to you from the Metropolitan Opera House in New York City. I'm Deborah Lou Harder. Today we celebrate the 150th anniversary of a searing melodrama by Ponchielli, La Gioconda.
1: V následujícím čase vám, dámy a pánové, nabídneme k poslechu záznam představení opery Amilcare Ponchielliho La Gioconda, které se konalo 2. března roku 1968 v Metropolitní opeře v New Yorku. Na studování bylo dílem dirigenta Fausto Kléva. V hlavních rolích zpívaly pěvecké hvězdy té doby. Renata Tebaldi Giocondu, Carlo Bergonzi Enza, Fiorenza Cosotto Lauru a Bonaldo Giotti Alvise. Metropolitní opera připomněla tímto uvedením cenné archivní nahrávky 150. výročí premiéry tohoto díla. Aktivity Metropolitní opery, včetně poskytování zvukových záznamů do rozhlasové sítě Evropské vysílací unie, jsou podporované řadou sponzorských firem i soukromých donátorů. Právě jim je věnováno poděkování našeho newyorského kolegy.
2: This performance is being broadcast over the Robert K. Johnson Foundation Metropolitan Opera International Radio Network, sponsored by the Robert K. Johnson Foundation, with generous long-term support from the Annenberg Foundation and Grow at Annenberg, the Cornelia T. Bailey Foundation, the Neubauer Family Foundation, the Vincent A. Stabile Endowment for Broadcast Media, and through contributions from listeners worldwide.
1: To byl dík všem, kteří finančně podporují aktivity Metropolitní opery, včetně získání vysílacích práv pro národní rozhlasy sdružené v Evropské vysílací unii. Italský skladatel Amilcare Ponchielli se narodil roku 1834 a letos 16. ledna uplynulo 140 let od jeho úmrtí. Byl téměř výhradně hudebním dramatikem, v jehož tvorbě se pojí prvky hudebního novoromantismu a verismu. Mimořádné nadání mu umožnilo studia na milánské konzervatoři už v dětském věku. Po absolvování působil jako varhaník v Kremoně a později byl šéfem orchestru v Piacence. V 80. letech se stal profesorem kompozice na milánské konzervatoři. Mezi jeho žáky patřili například Giacomo Puccini a Pietro Mascagni. Ponchielli vytvořil celkem 11 oper, které měly v celku dobrý dobový ohlas, z nich se ale v živém operním repertoáru udrželo dílo jediné, La Gioconda. V jejím základu stojí jako námět hra v proze Viktora Iga, Angelo Tyran Paduánský. Libreto vytvořil Arrigo Boito, výrazná osobnost italské kultury 19. století. Byl nejen autorem libret, ale sám také skladatel a operní autor. V daném případě bylo jeho autorství skryto za pseudonymem Tobia Gorio. Boito přesunul děj z Padovy do Benátek a s předlohou nakládal poměrně volně. Název opery a jméno hlavní hrdinky, které lze přeložit jako šťastná nebo radostná, tak se její úlohou v ději opery a jeho vyústěním úplně nekoresponduje. Ponchielli vytěžil z libreta maximum. Jeho hudba je dramaticky strhující i vášnivě vzrušená, nepostrádá působivé melodie. Náročné árie hlavních protagonistů se objevují často v programu operních recitálů. Hudba baletní scény Tanec hodin se stala populárním a všeobecně povědomým orchestrálním číslem. Premiéra opery Amilcare Ponchielliho La Gioconda se konala 8. dubna 1876 v milánské La Scale. Děj opery se odehrává v Benátkách v 17. století. Začíná během jarního dne na náměstí svatého Marka. Na jedné ze zdí budov je historická lví hlava s otevřenou tlamou. Nad ní je do mramoru vyrytý nápis. Tajné oznámení v rámci inkvizice proti každé osobě. S beztrestností, tajemstvím a výhodami předepsanými zákony. Schromážděn dav nedbá záludnosti a krutosti inkvizice a radostně očekává regatu, oblíbený závod gondol. Barnaba, agent tajné rady deseti, stojí opodál a pozoruje jásající lid. Toužebně prahne po krásné pouliční zpěvačce Giocondě, která ho však již několikrát odmítla. Když se objeví společně se svou slepou matkou Lačekou, Barnaba jí zastoupí cestu a vyjadřuje jí svoji náklonost. Gioconda ho bez váhání odmítne a odchází hledat svého milovaného Enza Grimalda, janovského vévodu, který je v Benátkách na zapřenou a vydává se za dalmatského kapitána. Aby se pomstil, Barnaba veřejně obviní slepou Lačeku z čarodějnictví, protože způsobila neúspěch Zuaného v závodě a následně očarovala hru v kostky závodníků. Rozběsněn dav obklopí nebohou stařenu a volá po jejím upálení. Zoufalá Gioconda se snaží vyděšenou matku ochránit, na odpor se rozhořeným Benáčanům postaví staseným mečem i Enzo, ale marně. V tu chvíli kolem prochází Alvise Badoero, šéf inkvizice se svou mladou manželkou Laurou. I ona se přimlouvá za slepou stařenu. Dav stichne a Lačeka jí z vděčnosti podá svůj růženec, který má chránit a přinést štěstí. Laura spatřila mezi přítomnými Enza, ke kterému ji od jejich prvního setkání kdysi v Janově přitahuje stále silné citové pouto. Alvíza ji ale rychle odvádí do chrámu na večerní mši, aby odlákal Enza od Jocondy, Barnaba, který odhalil pravou totožnost janovského vévody, mu zprostředkuje setkání s Laurou, protože ví, že ani Enzovi není Laura lhostejná. Současně tak chce Jocondě dokázat Enzovu nevěru. Jakmile se Enzo vzdálí, Barnaba nadiktuje písaři Izépově vzkaz, v němž udává Enza, prozrazuje jeho plán opustit město s Laurou. List vloží do lví tlamy, schránky pro udání inkvizici. Jocondě, která celou scénu zaslechla, je zoufalá z Enzovy zrady. Rozhodne se Enza dohnat a postavit se své rivalce. Osoby a obsazení prvního dějství v pořadí, jak vstupují do děje. Barnaba, Cornel McNeil, La Gioconda, Renata Tebaldi, Lačeka, Mignon Dan, Izépa, písař, Robert Schmore, Zuane, Gondolier, Russell Christopher, Enzo Grimaldo, Carlo Bergonzi, Laura Adorno, Fiorenza Cosotto a Alvise Baduero, Ronaldo Giaotti. Sbor a orchestr Metropolitní opery řídí Fausto Cleva. Amilcare Ponchielli, La Gioconda, první dějství s podtitulem Lví tlama. Metropolitan Opera Orchestra and Chorus in this broadcast from March 2nd, 1968. Here is Act 1 of Ponchielli's La Gioconda.

0: Gioconda is brokenhearted to learn that Enzo is in love with another woman and plans to.
1: Na stanici D-dur skončilo první dějství opery La Gioconda a Milkáre Ponchielliho, kterou uvádíme z archivního záznamu New Yorkské metropolitní opery. Druhé dějství se odehrává v nočním čase v laguně Fusina poblíž neobydleného ostrova, kde kotví Enzova brigantína, dvojstěžňová plachetnice. Námořníci zpívají veselé písně. Na loďce připlouvá Barnaba, převlečen za rybáře, aby Enza špehoval. Enzo netrpělivě očekává Lauru a rozjímá o mystické kráse nebe a moře, zpívá na oslavu ženy, která vzešla z moře. Připlouvá Laura a oba milenci si padnou do náručí. Zatímco se Enzo připravuje na plavbu, Laura se modlí k paní Marii a prosí o ochranu. Mezitím se nepozorovaně vkradla Gioconda. Obě ženy se střetnou, Gioconda se chystá Lauru bodnout. Když si všimne růžence a čeky v její ruce, uvědomí si, že to byla Laura, kdo zachránil její matce život. Rozhodne se teď pomoci ona Lauře a usnadnit jí útěk. Když se Enzo vrátí, Gioconda mu vysvětlí, že Barnaba zradil jejich plán. Naléhá, aby se s ní Enzo vrátil do města. Zatímco se z Alvízeho lodi ozývají dělové výstřely, Enzo vzdorně potvrzuje svou lásku k Lauře. Poté zapálí svou vlastní loď a skočí do laguny. Když dorazí Alvíze, hnaný žárlivostí, jeho stíhaná choť Laura je už v bezpečí. Osoby a interpreti druhého dějství: Barnaba, Cornel McNeil, Enzo Grimaldo, Carlo Bergonzi, Laura Adorno, Fiorenza Cosotto, Gioconda, Renata Tebaldi. Sbor a orchestr metropolitní opery řídí Fausto Cleva. Amilcare Ponchielli La Gioconda, druhé dějství s názvem Růženec.
0: Let's hear Act 2.

0: Gioconda knows that Enzo's mind is on Laura as he escapes his enemies.
1: To bylo druhé dějství opery Amilcare Ponchielliho La Gioconda, kterou vysíláme z archivního záznamu představení, které se konalo v březnu roku 1968 v Metropolitní opeře v New Yorku. Třetí dějství se odehrává večer ve Zlatém paláci Cadoro. Alvise se rozhodl pomstit čest svého rodu tím, že zabije svou nevěrnou ženu. Vchází Laura a on jí přikáže, aby vypila nápoj obsahující jed, a to dříve, než dozní píseň, která se ozývá ze sousedního sálu, kde probíhá oslava. Jakmile Alvise opustí místnost, vklouzne dovnitř Gioconda. Je odhodlána Lauru zachránit před Alvisovou pomstou. Nahradí jed uspávacím lektvarem, který dokáže vyvolat zdánlivou smrt a přiměje Lauru, aby jej vypila. Děj pokračuje v nádherném sále Cadoro. Během velkolepé slavnosti Alvise vítá hosty, ples zahajuje slavný tanec hodin. Barnaba dovleče dovnitř Lačeku, byla nalezena v paláci a tvrdila, že se modlí za mrtvé. V tu chvíli se ozve pohřební zvon. Barnaba řekne Enzovi, který vstoupil do paláce v přestrojení, že zvoní za Lauru. Rozuřen Enzo Grimaldo se nechává poznat a obviní Alvise, že ho připravil o milovanou bytost i vlast. Ve vyhrocené situaci Alvise odhalí šokovaným hostům tělo své zdánlivě mrtvé manželky. Takto se sám rozhodl potrestat Lauru za její nevěru. Enzo tasí meč, ale je strážemi zadržen a uvržen do vězení. Gioconda prosí o jeho propuštění a nabídne se Barnabovi. Ten rád souhlasí, ale odvleče Lačeku jako rukojmí. Třetí dějství opery uslyšíme v tomto obsazení. Alvise Badoero, Bonaldo Giotti, Laura Adorno, Fiorenza Cosotto, Gioconda, Renata Tebaldi, Barnaba, Corneille McNeil, Lačeka, Mignon Dan, Enzo Grimaldo, Carlo Bergonzi. Sbor a orchestr Metropolitní opery řídí Fausto Cleva. Amilcare Ponchielli La Gioconda, třetí dějství, Zlatý palác.
0: Fausto Cleva conducted the Metropolitan Opera Orchestra and Chorus. Here is Act 3 of La Gioconda by Ponchielli.

cantor son preciosas multas.

0: Bound by her love for her mother, Gioconda has made a desperate plan.
1: Doznělo třetí dějství operela Gioconda a Amilcare Ponchielliho. Na stanici Český rozhlas D-dur vysíláme záznam opery, který zachycuje výkony slavných pěvců své doby v inscenaci New Yorkské metropolitní opery, uváděné koncem 60. let minulého století. Čtvrté závěrečné dějství má podtitul Kanál Orfano, kanál osiřelých. Odehrává se ve vstupní hale opuštěného schátralého paláce na ostrově Giudecca. Z velkého okna je pohled na lagunu a v pozadí náměstí svatého Marka, které je slavnostně osvětlené. Tady přebývá Gioconda a sem přivážejí dva její přátelé, zpěváci, stále ještě nehybnou Lauru zahalenou do černého pláště. Gioconda, která zůstala sama, je rozpolcená mezi pocity zoufalství ze zmizení matky a ztráty Enza a touhou po pomstě. Napadají myšlenky na sebevraždu, které přeruší nečekan příchod Enza. Ten nechápe, proč byl propuštěn. Giocondu obvinuje z toho, že odvezla mrtvé tělo Laury a podezírá ji, že ukradla jeho milované šperky. V okamžiku, kdy se chystá Giocondu probodnout, ozve se hlas Laury. Když Gioconda vysvětlí své počínání, jsou oba milenci dojati její nezištnou pomocí, vyjadřují své díky a požehnání. Ke břehu připlouvá loďka, která má zamilovaný pár dopravit do bezpečí. Gioconda se s oběma milenci přátelsky loučí a připomíná matčin růženec. Jakmile zůstane sama, objeví se Barnaba, odhodlán požadovat dodržení sjednané dohody. V okamžiku, kdy Giocondu uchvátí, ona se dýkou probodne. Rozuřen na ní křičí, že utopil její matku, ale to už Gioconda nemůže slyšet. V závěrečném dějství opery uslyšíme tyto postavy a jejich představitele. Gioconda, Renata Tebaldi, zpěváci Paul de Paola a William Malliot, Enzo Grimaldo, Carlo Bergonzi, Laura Adorno, Fiorenza Cosotto a Barnaba Cornel McNeil. Sbor a orchestr metropolitní opery řídí Fausto Cléva. Amilcare Ponchielli La Gioconda, čtvrté dějství, kanál Orfano.
2: Fausto Cléva conducts the Met Orchestra and Chorus. Let's hear the final act of Ponchielli's La Gioconda.

0: Having saved, then lost, the man she loves, Gioconda takes her own life rather than submit to the vile Barnaba.
1: Doznělo čtvrté závěrečné dějství opery Amilcare Ponchielliho La Gioconda na libreto Arriga Boita, v daném případě uvedeného pod pseudonymem Tobia Gorio. Předlohou byla hra v próze Viktora Iga, Angelo Tyran Paduánský. Operu jsme slyšeli v tomto obsazení. La Gioconda, pouliční zpěvačka, Renata Tebaldi, Laura Adorno, manželka Alvise, Fiorenza Cosotto, Alvise Baduero, jeden z vůdců benátské státní inkvizice, Bonaldo Geotti, La Checa, Giocondina matka, Mignon Dan, Enzo Grimaldo, Janovský vévoda, Carlo Bergonzi, Barnaba, agent tajné rady, Cornel McNeil, Zuan, gondolier, Russell Christopher, Izepo, písař, Robert Schmore, mnich, Paul Pliška, lodivod, Nicola Barbuši a zpěváci Paul de Paolo a William Malliou. Sbor a orchestr Metropolitní opery řídil Fausto Kléva. Vysílali jsme záznam představení, které se konalo 2. března roku 1968 v Metropolitní opeře v New Yorku. V letošním roce si připomínáme 150. výročí premiéry tohoto díla v milánské La Scale a také 140. výročí úmrtí skladatele Amilcare Ponchielliho. Zvukový snímek z archivních fondů Metropolitní opery získal Český rozhlas D-dur prostřednictvím mezinárodní výměny hudebních programů Evropské vysílací unie.

Také následující minuty budou na stanici Český rozhlas D-dur patřit hudbě Amilcare Ponchielliho. Kvartet pro flétnu, hoboj, dva klarinety a klavír, kompozice z roku 1857, zazní v nahrávce souboru Villa Musica.

To byl kvartet pro flétnu, hoboji, dva klarinety a klavír Amilcare Ponchielliho. Hrál soubor Villa Musica ve složení Jean-Claude Gérard, flétna, Ingo Goricky hoboj, Ulf Rodenhäuser a Onjen Kopovic klarinety a Chia Shou klavír. Luigi Cherubini byl jednou z nejvýše ceněných skladatelských osobností své epochy. Protože mu osud dopřál dlouhý život, byl současníkem reprezentantů vídeňského klasicismu i skladatelů období raného romantismu. Rozený Florenťan byl kosmopolitou své doby. Ve svých 24 letech odešel nejprve do Londýna a o dva roky později přesídlil do Paříže a stal se pravým dítětem francouzské revoluce. Do hudební historie se zapsal především jako operní autor. Teď si ale poslechneme jeho méně uváděnou symfonii D-dur. Hraje Zürcher Kammerorchester, dirigentem je Howard Griffiths.

Dozněla symfonie D-duru Luigi Cherubiniho. Hrál Züricher Kammerorchester, dirigentem byl Howard Griffiths. Na závěr našeho odpoledního nedělního vysílacího bloku ještě drobný programový doplněk. Chromatické variace pro klavír George Bizeta. Hraje Glenn Gould.

0: Glenn Gould hrál chromatické variace pro klavír George Bizeta. Tento drobný programový doplněk zakončil vysílací blok věnovaný v nedělní odpoledne pravidelně především opeře. Dnes jsme vám z Fondů mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia nabídli archivní zvukový snímek New Yorkské metropolitní opery z roku 1968 se záznamem představení opery Amilcare Ponchielliho La Gioconda v hvězdném pěveckém obsazení. Vysílání připravili zvukový mistr Ladislav Čurda a Dagmar Henžlíková, která se s vámi od mikrofonu loučí s přáním příjemného večera.
1: Český rozhlas D-dur.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítám vás při večerním poslechu hudby současnosti. Díla Jiřího Temla si už dávno vydobila své místo na scéně české soudobé hudby. Skladatel je stále součástí redakce stanice Vltava v Českém rozhlase a zároveň je dál tvůrčí. Všechny jeho skladby jsou nepřehlédnutelné a přinášejí konfrontaci s tradičním pojetím i tou nejmladší postmodernou. V roce 2012 dokončil Teml svůj třetí koncert pro varhany. Opřel se tematicky o hymnus Te Deum Laudamus a vytvořil dílo tajuplné i oslavné. Současně v něm zůstává stále patrný specifický Temlův optimismus a jeho životní síla. Pražský symfonický orchestr FOK diriguje italský dirigent Alessandro Crudele. Vytváří dialog se solistkou na varhany Irenou Chřipkovou.

dozněl koncert pro varhany a orchestr Jiřího Temla. Solistkou byla Irena Chřipková. Pražský symfonický orchestr FOK řídil Alessandro Crudele. Dalším skladatelem je reprezentant toho nejlepšího, co vznikalo v hlavách českých tvůrců během 20. století. Je to Svatopluk Havelka. Skladba Parénéze pochází z posledního období autorova života. V něm se obrací k Bohu i k sobě samému. Je vyjádřením Havelkovy hudební představy textů pěti řeckých epištol Kristových průvodců, apoštolů Jana, Petra a Pavla. Zvláštností této skladby je projevená úcta k textu a melodii. Je psána pro 15 bicích nástrojů, klavír a soprán. Volný překlad řeckého názvu Parénéze vyjadřuje v podstatě hudební smysl skladby. Vyslechneme totiž povzbuzující řeč v podání sopranistky Lenky Škorníčkové, klavíristy Hanuše Bartoně a dvou hráčů na bicí nástroje Emilin Barbrové a Daniela Mikuláška.

Poslouchali jsme parénéze, tedy povzbuzující řeč. Byl to cyklus zpěvů na řecké texty epištol pro soprán, klavír a dva hráče na bicí nástroje. Bylo to v podání sopranistky Lenky Škorníčkové, klavíristy Hanuše Bartoně a Emilyn Barbrové a Daniela Mikuláška u bicích nástrojů. Autorem byl Svatopluk Havelka. Jan Riant Dřízal je mladou skladatelskou osobností. Jeho skladby vyhrávají soutěže a jsou hrány významnými tělesy s dobrými dirigenty. Takže je tu záruka, že jsou interpretovány ke spokojenosti autora. V roce 2020 Dřízal představil skladbu s názvem Zběsilost v srdci, inspirovanou filmem Davida Lynche Wild of Heart. Autor říká, že mu jde především o zvukové zachycení temné stránky naší psychiky, toho pověstného zvířete v nás, které žije hluboko v našem nevědomí. Skladbu přednese Brno Contemporary Orchestra, jejímž dirigentem je Pavel Schneider.

ansámbl Brno Contemporary Orchestra s dirigentem Pavlem Schneiderem přednesl skladbu Jana Rianta Dřízala s názvem Zběsilost v srdci. Čtvrtá symfonie Ervína Schulhofa vznikla během jeho pobytu v Ostravě v roce 1936. Byla to doba občanské války ve Španělsku. A na toto téma byla i báseň, která skladatele zaujala v brněnské revue. Je psána vlašském dialektu a autorem je Ondra Lisohorský. Skladbu pro bariton a symfonický orchestr přednese solista Roman Janál spolu s rozhlasovými symfoniky. Hrají pod taktovkou Vladimíra Válka.

sciarpe nasce Harry,

Dozněla čtvrtá symfonie Ervína Schulhoffa pro bariton a symfonický orchestr na báseň Ondry Lysohorského. Zpíval baritonista Roman Janál, pražský rozhlasový orchestr řídil Vladimír Válek. Tatarská skladatelka Sofia Gubajdulina je vyhledávanou autorkou a vítězkou mnoha světových skladatelských soutěží. Její dílo pro velký orchestr s názvem Pro et contra je stavěno minimalistickým způsobem z velkých zvukových ploch směřujících s napětím ke středu a od něj. Kontrast hledejme spíš ve vyjádření klidu oproti vzrušení. Čekání v napětí na uvolnění. Autorka vždy používá velmi neotřelá nástrojová spojení. Pro napětí si chodí do maximálních výšek i hloubek všech nástrojů. Národní rozhlasový orchestr z Walesu dílo přednese s velkým nábojem. Řídí japonský dirigent a šéf tělesa Tadaaki Otaka.

Poslouchali jsme skladbu pro velký orchestr s názvem Pro et Contra skladatelky Sophie Gubaiduliny. BBC National Orchestra of Wales řídil Tadaaki Otaka. Skladba Éter zazněla jako součást koncertu Pražského jara 2019. Její autor Jakub Rataj využívá znění nástroje, který vznikl v Rusku během stalinské éry a jmenuje se po svém tvůrci Těremin. V Ratajově skladbě je ale spíš zdůrazněn jeho původní význam jako nositele elektromagnetického záření, tedy éterofon. Autor říká, že ho při psaní provázela představa tichého chvění, které neviditelnými vlákny propojuje impulzy jednotlivých nástrojů, postupně transformuje výrazná gesta v křehké zvukové molekuly, zahušťuje jejich zvuk a tím vytváří novou kvalitu. Na Pražském jaru nám hru na těremin ukázala jedna z nejlepších světových hráček na tento nástroj, německá hudebnice Karolina Eik. Dále hrálo Benevicovo smyčcové kvarteto, klavírista Karel Košárek a hoboistka Alžběta Jamborová. Dílo dirigoval Petr Loužecký.

Poslouchali jsme živou nahrávku z pražského jara roku 2019 a v ní skladbu Jakuba Rataje nazvanou Éter. Na Těremin hrála Karolína Eik, dále účinkovalo Benevicovo smyčcové kvarteto, klavírista Karel Košárek a hoboistka Alžběta Jamborová. Dirigoval Petr Loužecký. Hudba Arvo Pärta je tou nejpokornější službou slovům v jejich významech. Dává posluchači příležitost v tichu, které následuje po několika málo hudebních gestech, vychutnat jejich znění i smysl. A v případě této skladby, která využívá jednotlivé verše biblického textu, dává prostor i k modlitbě. Vše je řečeno zřetelně, ve zvuku intonovaného slova a zdánlivá triviálnost je u Pärta vytvářena sofistikovanou rafinovaností. Partitura je dokonale zvukově vystavěna do chrámu, který působí na lidské emoce přesně ve správném okamžiku na správném místě. Skladbu Miserere přednesou solisté a sbor Bavorského rozhlasu spolu s rakouským souborem pro novou hudbu. Řídí Howard Armand.

0: Solisté a sbor Bavorského rozhlasu přednesli skladbu s názvem Miserere od skladatele Arvo Pärta. Doprovázel rakouský soubor pro novou hudbu, řídil Howard Arman. Ve svém 30. díle se skladatel Martin Hibler vyznává z lásky k českému ráji. Udělal to prostřednictvím básní malíře Jana Solověva. Nechal se inspirovat upřímným slovem a intimním pohledem malíře. I Hiblerova hudba vyjadřuje stejné pocity. Má název Jaro, léto, podzim, zima a návrat domů. Jsou to krajinomalby pro 16 smyčců, 2 dechy a recitaci. Slovo svěřil Jiřímu Trnkovi a hudební interpretaci orchestru Berg. Řídí Petr Vrábel.
1: Jaro. Stačila jedna noc mírného, vytrvalého deště a stromy se probudily. Všechny rostliny, kytičky i stromy se spojily, sjednotily na povel, vyrazily do světa svými lístečky a květy. Svěcení jara na svazích, kde vybuchly rázem celé stráně obrovskými kyticemi bílých trnek, švestek a třešní. Otevírání studánek a pramínků, které pod strašným tlakem prorazily zemi a v sobě nesly štafetu obnovy života ve všem, co žije. Jaro, slunce! Najednou mi bylo blaze. Prožíval jsem v sobě zázrak klidu a míru. Mír přede mnou, mír za mnou, mír ve mně a všude.

Léto. Všude na loukách je plno pampelišek, jedno sluníčko vedle druhého. Rozvonily se lípy, rozkvetly přes noc. Těžká medová vůně obtěžkala vzduch a včely bzučely a lítaly vzrušeně z květu na květ. Slunce svítilo a pálilo jak divé. A ten tajuplný bzukot zněl jako slavnostní mše, prosba i požehnání kraji, ve kterém žijeme a dozráváme k smrti. Jsme obilným zrnem zasazeným do země, která nás ochotně přijímá a živí. Zem ještě sálá žárem dne, vše voní něhou letní noci. Louky a obzvlášť meze mámivě voní. Ležím na zemi a zírám na tu krásu nade mnou. Miliony světýlek na nekonečném moři. Já a nekonečný prostor.

Podzim. Je si chravo. Všude plno mlhy a starého spadaného listí. Vývraty pařezů, zbytky stromů pokácených vichřicí a dlouhá, uschlá, paseková tráva. Všechno jakoby spalo bez naděje na probuzení. Mlha se válí po svazích, olizuje stromy a mazlí se s nimi. Nechce je pustit ze svého obětí. Ospale pluje údolím a ukusuje si občas kousek skal, smrčků, bříz, borovic a zase je pouští na svobodu do prostoru. Mám takový prapodivný pocit, jako by na mě ležely problémy celého světa a že jak to dopadne, souvisí s tím, jak si teď poradím se sebou sám.

Zima. Ten první den přinesla sníh vichřice. Našvihala ho celé vrstvy na západní stranu stromů. Venku to hvízdalo po celou noc teď. Už je klid. Velké, nadýchané vločky se zvolna snášejí k zemi a vytvářejí silnou deku. Sníh zrovna svítí. Drobné krystalky na jeho povrchu znásobují jeho záři. Na sněhu pár ulomených větviček, sem tam chumáče žluté, suché trávy, pár zaječích stop. Skupina vrb u potoka. A nad tím čisté modré nebe, jak vypulírované. Spod keře vylétlo pár koroptví a zapadlo do sněhu asi o 100 metrů dál. Až na ten tetřevý tlukot je všude klid a mír. V tom až neskutečném tichu se tají dech. Zima v celé své nádheře a požehnání.

Dozněly krajinomalby pro 16 smyčců, 2 dechy a recitaci skladatele Martina Hiblera na text Jana Solověva. Měly název Jaro, léto, podzim, zima a návrat domů. Recitoval Jiří Trnka, hrál komorní orchestr Berg. Řídil Petr Vrábel. Na závěr bloku se vracím v čase zpět pro jakési odlehčení po stránce stylové, formální i instrumentální. Budeme s autorem Mauro Giulianim v začátku 19. století, s tehdy módním nástrojem v Neapoli, kde byl maestro Giuliani vyhlášeným kytarovým virtuózem. Jeho 30. dílo je koncert pro kytaru a orchestr A-dur. Přednese jej solista Eduardo Fernandez spolu s anglickým komorním orchestrem pod taktovkou George Malcolma.

Kytarista Eduardo Fernandez přednesl koncert pro kytaru A-dur skladatele Maura Giulianiho. Doprovázel anglický komorní orchestr, který řídil George Malcolm.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Naše návštěva se věnuje Pražskému jaru a jeho historii. V roce 2026 ho zahajuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my si připomeneme, že tento orchestr odehrál na Pražském jaru 226 koncertů a dokonce po sedmé ho teď zahajuje. My si připomeneme některé dřívější šéfdirigenty, zejména Jaroslava Kromholce, a pak také slavné dirigenty nebo solisty. V tomto případě to bude Claudio Abbado, Artur Rubinstein a Natalia Gutman. Začneme nahrávkou Mé vlasti, kterou natočil šéfdirigent Symfonického orchestru Československého rozhlasu Jaroslav Kromholz, který byl ovšem především operním dirigentem. Rozhlasový orchestr mu ale umožnil uvést některé významné symfonické projekty a také nahrát Smetanovu Mou vlast. S Jaroslavem Kromholcem a Symfonickým orchestrem Československého rozhlasu si teď poslechneme dvě části z Mé vlasti Bedřicha Smetany, Šárku a Z českých luhů a hájů.

Dozněly symfonické básně Šárka a Z českých luhů a hájů v podání Symfonického orchestru Československého rozhlasu, který řídil jeho tehdejší šéfdirigent Jaroslav Krombholz na nahrávce z roku 1973. Jaroslav Krombholz zahajoval Pražské jaro v roce 1976 a tím připomněl 50. výročí založení rozhlasového orchestru. Letos si připomínáme z té výročí. Sahneme ale k některým ještě vzácnějším archivním nahrávkám. Je to například snímek z Pražského jara roku 1966 a jediný snímek, kde rozhlasové symfoniky diriguje Claudio Abbado, legendární dirigent, který se později stal šéfdirigentem milánské Skaly a pak také berlínských filharmoniků. V Praze dirigoval 25. května roku 1966 kantátu Il canto sospeso soudobého autora Luigiho Nona. Solisty byli Dorothy Dorrow, Vlasta Linhartová a Herbert Hunt a spoluúčinkoval také pěvecký sbor Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídil tehdy velmi mladý Claudio Abbado. Před námi je tedy kantáta pro tři solové hlasy sbor a orchestr Luigiho Nona Il canto sospeso.

Dozněla kantáta pro tři solové hlasy sbor a orchestr Il canto sospeso Luigiho Nona. Je to unikátní rozhlasový snímek, na kterém v roce 1966 diriguje Claudio Abbado rozhlasové symfoniky a také Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze a tři solisty Doroty Dorou, Vlasta Linhartová a Herbert Hunt. A pokračujeme další archivní nahrávkou z historie Pražského jara. Tentokrát uslyšíme Symfonický orchestr Československého rozhlasu, jak doprovází solistku Natálii Gutmann. Významná ruská violončelistka se stala vítězkou soutěže Pražského jara a opakovaně hostovala také v Praze na dalších ročnících. V jejím podání uslyšíme violončelový koncert A-moll Roberta Schumana pod taktovkou Tadeuše Strugaly.

Dozněl violončelový koncert A-moll Roberta Schumanna, hrála Natália Gutmann a Symfonický orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Tadeuše Strugaly. Vrátili jsme se na pražské jaro do 70. let minulého století. A nás teď čeká ještě vzácnější archivní snímek. V roce 1966 navštívil pražské jaro legendární klavírista Arthur Rubinstein. Byl to Američan, ovšem polsko-židovského původu. Celá rodina opustila Polsko už před druhou světovou válkou a sám Rubinstein se vrátil do Prahy skoro po 30 letech. Tehdy už byl skoro osmdesátník a přesto v Praze vyvolal naprosto senzační dojem svým výkonem v Brahmsově klavírním koncertu číslo 2 B-dur. Tehdy ho doprovázel Symfonický orchestr Československého rozhlasu s budoucím šéfdirigentem České filharmonie Václavem Neumannem. A tento jedinečný rozhlasový snímek je teď před námi. Johannes Brahms a čtyřvětý symfonický klavírní koncert číslo 2 B-dur a věčně mladý osmdesátník Arthur Rubinstein. Pražské jaro 1966, 15. května.